Dokvilu pokaza temperatura tu pola nas ve miestče 10 stopňu. Na niedže 20 či žive slepro dženca biehu dňa hišče polize. Vostač ma sucha, ale svonco drepše husto neuladame. Jutce potom cele podobne vetro a niedželu a potom tiež ve přechodnem tyženu je připovedžene dešč. Voko temperaturu so převele nezmeni. Zmijeme takhle v okolo 17, 18, 19, 26 stopňů jednače po pečeche.

0: Hey, Stor, Sabt geräus, was aus Zimmer, der Geranje, geistisch, Jens, Nische, Bes, Hut, be, Samne, Wasserbinse, Njep, Schätz, da Jomne, Betscho, Jeans, Sidnatsche. Ha ja, das wird der Hutschne, Theorie, bis Viskose, Sabt gehutsch, Bunas, Jens, Asasera, Simon, Hedusch, Kabotwege.
1: Crescendo. Hutschwa, Krotko, a, Svotko.
2: Niedawno sim raz studiu čitał, kiš je so vůviču harmonijskih strukturu ve popovi hudžbě ve zajšvých 60 letach věnovala. Tam rikaše, zo so modulácie, potekim zmena tóniny ve jednym spěvě, přeco méně vůživaja. To bych nedom čipny a tak poladach, kak to popravom ve serbskej hudžbě vůpada. Vo sebe ve 1960 a 70 letach, jako narovaše so viele serbski šlagru s hučnými orkestrami a profesionelnými spevaremi, aranžovachu vukubvani hučnice spevy a zatvarichu dys a dys harmonijske zajmavostky. Svišeč je to napríklad ve spevie Najrinča Holca, spevane od Gerta Wernera. Prinje štučce ste hišče ve samsne tonine. Ceča, že hižo krok vyše. A štvorta hišče raz. Dalši tajki příklad je spev Revač chcel od Mirčina Veclicha z leta 1992. Ve překodže od poslední štučky na poslední refreng moduluje vun vo zvuk horie. To na tute miestne činič je skerje neušedne. A kak dženca vupada, když poskam hučbne albumy abo druhe moderne popové spevy zajšvých let, dobiu dlho za moduláciemi pytač. Dys a dys odrie hišče kvoščenka vúrieba, kajš napríklad ve bole jazzovým spevie Ty a ja od Anne-Marie Bretschneiderec, ve kotrom šie refrén pšeco ve hinejšej tónine, mienujúce zvuk nižší. Typisce je tež zmena harmonie ve vospietovaniu posledného refrenga, kajž tu pola skupiny Holasky. Zimajo pak da so riec, zo nemôžeme mezinárodnú studiu kompletne na serbsku hučbu přeniesť. Zato sú so naše hučbne stavizny porno mezinárodným prostče hinak vúvili. Přijúšim je vúvidžeč, zo harmonijské experimenty ve popovi hučbě tež pola nás vodebiraja. A znano je to nástrok na mladých komponistov, so nic hučbných experimentov boječ. Šako, také hižo přeco miachme.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
0: Simon Heduška je so s vúvidžom moduláciu a harmonijských strukturu. Sabske hučbe zabirao. Pečo džin 20. Česač mičino hiša potom svešiče naše pojezče s Matijom Cežom.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Ciš.
1: Dobro ranije. Za letošu 102. postatu skadžovanku pyta režija Votnetka za programovými dybkami. Kajž Milena Vočarjec a Maximilian Gruber jako vumilský návod z Dželitaj, môža sa zajímca do 1. oktobra ze svojským činoškom Polaneju Pšizevič. V fojejach budeskej krone, ale tež na všetkých druhých miestnách je za čas skadžovanky, tež za so miestno za vumilské tvorby zamovitaj dále z Dželitaj. Letuša skadžovanka votmie so 21. novembra. Na Povansko-šulskim centrum je Konrad Zuse ve Vojerecach večera symbolický zaril za tvar moderného KI-labora. Novotvar má hač do konca leta 2027 hotový byč. Plánované sú mierzdrujím vôtovanie s VR-navočemi, špundovania, kýž ze senzoriku dživaja a inteligentné rumnostné systémy. Vosebie vukubvanské vobvuk aj ladanie a logistika máte z nových vuknenských možnosťov profitovať. S investíciami niečo 3,15 miliónov euro nastane s tým na príchod vúsmerené vukubvanské stejnišťo za povanské kubvanie, budeský okres informuje. S prvnými tvarskými dživami pak sú hižo júliu započeli. Srbské dječace dživadlo pri NSLG je 8. a s dobom posledne predstavenie inscenácie Princesna Jamilia v sredu budeským rodovým dživadle Rauer. Dohromady 830 přihľadovarjov je inscenáciu vidžalo. 15 holcov ze Srbského gymnázia a Srbské vyššie šule Budešín predstaví hru dokova vokovo princesne, ktoráž čišinu na kráľovským dvore viac nevutraje a so do sveta poda. 5 srajovko přenže netko do zhromadného dživadlového projekta Domizna se srbským možinským dživadlom pod návodom Mirka Brankačka. Ponovenie B7-90 v Nemcach dále plánuje kajž předvidžané a přitom termíny dere dodržuje. Kajž zdžili krajne zariad za drohotvá a vopkat, maja nímale šitke podvožky spřijotované. Jako příchodný krok so drohotvárske dživa vupísaja. Předvidžané je k letu na lieču tvárič sa počeč. Paralelne k ponoveniu drohy kvadu Nemcach potom tiež nové rove za médie. V Tuchovskom lesu Pala Poršova informuje netko nová digitálna doživienská túra vo staviznách areála. Tuchovský les bie 1980 letách zaurené pásmo, dokiež by tam ležonosť vojska. Ište dženca dopomínaja bunkry a druhé poostanky na nedošu sovietskú raketovú bázu. Doživienská štiežka poskyčuje na niečo 3 kilometrách všelaké stácie s pokývami, malými nadavkami a hudančkami. Štiežku biežeč traje niečo hodinu. Je to jedna z miestem cínače túru zapadný v Užice, ktorý hoďa sa s aplikáciou Audoria přesledžič. A to bych u naše povieste, kýž namakáče tiež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenzejší džen zají sa s blakami z kúriavu, potom ve vodmenie mročele a svunco vostane pak sucho pri temperatúrach až do 21 stopňov. Júce ráno znova kúriavojte a potom zaso vodmeniace dále sucho pri podobných temperatúrach až do 23 stopňov.
2: Niečo nejšie, ok, a je lízo dola nešto vúľadače, štož môj mylič potom nám to dola rady prajče. Zazvojnče Mateja 7400, kýba so napísače nám WhatsAppku vúživače četú funkciu.
0: Srbský rozvoz.
2: Štyri menšiny, po napošest Čechie.

0: Kaj sem to predronje prajva ve ralbicach, sveča, tuton kunc, tydženja, a znano, z če je tež sajšvih dňach ve WhatsApp statusach znatoch vuladali loštne KI-videa z Dylanky Švábia za tuton kunc tydženský svedžen Babiliča ralbicach. Štúš je veuse nikak znate to, abo tu vuladaš tam ve tutoch videach, kotre šak nesu voprauč, reálne natočene ale so ryze na ličaku, abo šmoratku nastali s pomocou kumštnije inteligence. Najnovšim videu je vidieť, kak ralbičenio stan za Babiliča tvária, pola tola ponečím, so kúžde z pomocníku do minifigúry pomenší. Danny Glocksin je za tuto videa zamovite a přeradži, što v opetovariu a v opetovarki kunstiče na ralbicach všetko takhle očakuje.
1: Naše Babiliča zájí so piatkvičo s našim obľubovaným vôbečovaním voňových voborov. V sobotu večer viedže nás potom Mike Brzan po písanom programe. Všiladoval jo môža so veselič na jen mix se zrejemi, live učby od našich rockpiatov, kaž tiež všelaké skeče so raja. Highlight večera bude zase náš navľačaný film a potom prosím je kaž zvučené na reje. Ta nedžela je napakovaná se všelakými highlightami od Renčeho pivka, konaceho športa, dječace Čaporové Viki, hač kúlky ten boli.
0: A ešte už malo šta Luboš, než si tam dojedže a za trhky sú čipni na vone KI-videa poladeč raz do našej app MDR Serbia. Tam sme vám niekotre z tutých zestajili.

0: što iš ona čini. Je li, napšikvat, auto rozuđi za maboržić, potom ševožuvanska ka išje pšedležace informacije analizuje, a to šo s rozumljivim konceptam širjaduje. Napšikvat, dokel su senzore kolesovarja spoznali. Tole ona sobu jeducim auče žili, a s dobom nadavk do kontrolneho modula daleda, zobe auto opravdje božživo. Přes tutu krutu integraciju so zavješči, zob ševožovalska KI tež opravdje to posredkuje, štož auto runje čini, a se jenož nešto neumysli, štož šak je nadal špak kumšnih inteligencov. Tešče je systemžno k novým dopoznačam věd. Tak je testové autonómne auto přeco před kolesovarem zastavo, ale ujinovo so je muženie neje. Inženýrky z toho ukážachu za auto kolesovaria dla boždí. Z přeložovanský KI pak se pokaza, za auto kolesovaria jako tajkého se vás poznavo a toho dla týženie kurs zminivo nebie, ale jednáše se o núzové boždenie, dokáž sú odstavkové senzory nekajký zadžiok spoznali. Z tutej vedu mu šofér zaje došť zapšimnič, zo nieby núzové božženie treba bylo. A inženérky vedža, na čím dobia dživač, zo bychu autonómne auto polepšili a viesčiše činili.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
2: S Melčinom Venkom, 12 po 6 Čech.

0: Polícia z G.
1: Čuječ a 70-letná je sredu poponiu nedaleko nesvačidvo se svojim Renaultom zjezdnije prišla. Ona by nadrozem je s nesvačidom a sjarnjanami popuču, po takým nadroze, kýž vede přes Koslo, a zotal nejasnije příčiny prasne nalivo podľa drohy do štoma. Přitom so seniorka lohce zraní, auto pak by je skoncované. Vecna škoda 10-10 euro. To unia sredu popodňu je čornom komcu LKW z cichu tankovne kolidirovo. Jednaše so vo LKW, kýž mieše drevo po takým zdunky na připovešaku a tý šteký krán, kýž tute zdunky na připovešak vadže. A tun by najskrie převysoký, tak zo prasne, jako chceše cia 20-letný šofer tankovač. Dokýž by LKW s tým pozadne vyšší hač dovolené, sú jemu kneflači kľúče zčázali a muža vozivili. Nastavicna škoda ve vysokosti 20-30 euro. Sredu ráno je sa tiež nezbožo stavo, a to je s Kupšicami a Bukecami. 44-letná vočaka Forda chceše nalievo do ležonosti odpočič, dobieše pak na napřečunú vopka dočakač. Za nie jedúce vodža Mercedesa, dla toho tiež pozasta, za ním jedúce šoféry Noa pak najskrie dremaše a prasne do Vitova a storčí tutun do Forda celé prytku. Vodžaka tutoho zlohce zraní pri karambolaži nastavicna škoda vysokosti 5-10 euro. A neznačí sú so zajšvedne kamiencu na Macharovej do bydlenia zadobili a z tutoho televízor kajštejš viacore tisace euro kradnili. Polícia je slede zavestčiva a netko za paduchami pýta.

0: Annette går hier na posit mich.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. V studiu Matej Cish.
2: Dobre ranje. Za letušu 102 postatu skadžovanku pyta režija votnetka za programovými dybkami. Kajž Milena Vočarjec a Maximilian Gruber, jako vumjonski návod z Džilitaj, moža so zajince hač do 1. oktobra ze svojským činoškom Polaneju Přizevič. V fojejach budeskej krone, ale tež na šelkých druhých miestnach, je za čas skadžovanki tež zaso miestno za vumjonske tvorby, zamovitaj dále z Džilitaj. Letuša skadžovanka odmieje sa 21. novembra. Na Povansko-šulskym centrum je Konrad Cuse ve Vojorecach večera symbolický zárov za tvar moderného KI-labora. Novotvar má hač do konca leta 2027 hotový byč. Plánované sú miezdrujím vôtovanie s VR-navočami, špundovania, kýž ze senzoriku dživaja a inteligentné rumnostné systémy. Vosebie vukubanske vobuka i ladanje a logistika ma tej z novoch ukljenskih možnosti profitovač. S investicijemi nieče 3,15 milionov euro nastanje s tým na prichod usmerenia vukubanske steniščo za povanske kubvanje, budeski vokres informuje. S prinimi tvarskimi dživami pak so hižo juliu započeli. Serbske dječace dživadvo pri NSLG je 8. a zdobom posledne predstajenie inscenácie Princesna Jamila v sredu budeským rodovým dživadle hralo. Dohromady 830 priladovario je se inscenácie vobladalo. 15 holcov ze Serbskeho gymnázia a Serbskej vyššej šule Budešin predstajú dokova vokovo princesne, kotraž čišinu na kráľovským dvore vec nevutraje a so do sveta poda. 5 z rajakov přenže netko do zhromadného dživadvoho projekta Domizna ze serbským modžinským dživadvom pod návodom Jaka Brankačka. Ponovenie B7 a 90 Niemcach dále plánuja kajž předvidžane a přitom termíne dere dodžažuja. Kajž zdžili krajne zariad za drohotvar a vopkat, maja nimale šitke podvožky spřijotované. Jako přichodný krok so drohotvarske dživavu písaja. Předvidžane je kletu nalječu tvarič započeč. Paralelne k ponoveniu drohy kvadu Niemcach potom tež nové rovy za médie. V Tuchovskim lesu Pola Poršova informuje netko nová digitálna doživenská túra vo staviznách areála. Tuchovský les by žiat na 180 letách zaurené pasmo, dokež by tam ležonosť vojska. Ište dženca dopomínaja bunkry a druhé povostanky na niedešu sovietskú raketovú bázu. Doživenská štiežka poskyčuje na niedže 3 kilometrach šelaké stácie s pokývami, malými nadavkami a hudančkami. Štiežku bežeč traje niedže hodinu. Je to jedna z miestem cínače túru západnej Vúžice, kotrež hoďa sa s aplikáciou Audoria přesliečič. A to bych o naše povestče, kýž namakače týž na našej strane v internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: S vlakami zájí sa dženznejší piatk z Kurjavu, potom dostaneme svunco a mročele ve vodmenie, vostanie sucho pri temperatúrach ač do 21 stopňov. Jucíša sobota zájí sa podobne, potekým s vlakami Kurjava, potom zase mročele a svunco, dále sucho pri temperatúrach ač do 23 stopňov.
0: Svesela zu poješ vam za šitkih kotci su na neke gewaschne zjezdžit vam po poču nam žane popkatne pokive netko štiri po napusit mich nepředleža tuš do pojezbu do dženznejšeho pjatka a deštak ciš do konca tydženja.
1: Serbski rozvoz.

0: Ajanza rano mame zasorastu cele vosse bitu chest, zo smimitu vitač našoho lubovaného srbského kežora, a kaše mi prajo jeruna akle z letanišča praze ročo do budišina pšiju, tož nechame sodlije komdžič, prošu jara, mikrofon sluša vam, vaša kežorska majestosť.
1: Lube Serbukija, lubi Serbija, přizjevju so ročo zdlešeje svužbnije jizbe. Sem zaso raz ve Chinje pobyl. Tam sem jednao ze zajimcami, kiž cedža vočinič cevu seč hosčencu ze serbskej a vužijskej kuchnju. To jim vězo nemožeme zasadne zakazać, ale sem investorov přesvičil, so sušak kvasna polivka a kryn s hoja ze mjasom a plince a tvaro z lanym volijom jako serbske jedže tež džil serbskich navožkov. Žaden svedžen bez natykania brucha, tak rec. A tute navožky sú imateriálne kulturné herbstvo. Tuž nemôža celé bieze šeho ve chínskych metropolách serbskú kuchňu poskyčeč, ale rade z našej licencu a viestým podielom dobytka za nás. Kak to potom dokladne vupada a što tam kieži seda, o tým drbiu nietko jo s hosčencami rečeč. Taký pravý Wellbeek franchise s filiálemi po celom kraju? Abo sič vulkých hosčencov z atmosféru kvasneje žole, viezo tež z kapavu abo dublom Mirčina Veclicha? Každéž pred co to bude, zajím ve Chine znamenča je vulký. Cúze exotické jedže voptač, što je tam miestem skoro väčší štatusový symbol hač vulké auto. Rozumná filozofia popravom, jenož špatná za nemských autotvarcov. A predáč zabudu, jezby do Chine dla sem celé skomžiu jubilej vúľadka. To dla nietko ište vútrobnú gratuláciu. Nech je serbská reč ve televízii tej štále signál, abo plista, tým kýž bychu nás Serbo rade jenož jako epizódu staviznú videli. Nech je dále živý dopokaz, zo ju tola ľudžo serbsce reča, šie generácie a vo všem možným. V tutem zmysle přeju vám riadne konce dňa. Váš serbský kežo Mivo Svobrini.

Ve dome zelarias molaria ve vasu verčiso dženca vod večera šestši šitko kuo voku dudo a serbskih husličko Wolfgang Kotisek vas na hudbne počuvanje do sveta serbskih ludovih instrumentu přepros dženca večer ve vasu šestši. Hej, a v Rajbicach sveča cokunst tydenja Babi Lečo, došak sme dženca teši žo nikotre raze tu dženca rano prajeli, a domizniske tuarstvo Radiška přeprošuje na hučno literárne večo dženca, to bude na povosmich ve stroži pola hučine. Hej, na serbsko-nemske nazemske viki isče potom přeprošeni jutce do stroži pola hučine. Tam verči so šitko kuo voko obirne kujku neplo. A ja kak se tam dojedžeče, so snač to nabutamne, abo to nabutamna praša. Vezo přes Malešec do Hučine, po takim nalivo odpočiče, potom ve Hučine do Lemišova a daleže do Stroze. Na dňu votoreno pomnika zajúcišim nedelu zmeje tež MDR-studio budušin serbským rozvosom svoje dure votorene, a to vod do pona džesačich do popodňa štúrioch. Kapacite pak zavedženia budú obmezované štúž tak reciac nuc nepšinže, tun zmeje pak dosť dalších možnosť čo na vúbier, napríklad v serbským dome. Tam pokazaja filmy, dzieci môža paslič, sedakovia tekanc, vopšaný program zmeja tež ve ski ve přízemiu serbského doma.

0: Vočin, so Jensa rano rieči. A to čítame v novinách.
1: Kovo vokovo vučinského hata Radvorju môže so přirodoškytné pasmo jasno rozšeriť. V gmenio pak so tuta idea dere nepšiuza. Kaž sábske novino rozpravia, by od budeského okresa plánované rozšerenie téma na zajšvom posiedženiu Radvorskej gmenskej rady. Okres chce mezdrujím nové hat a dalšie pfoniny do tuto pasma zapšieť. Za Radvor by to niekotre z čejmilo. Púče nemoli sa ižo, bezešo dvutvarič abo vobnoveč a tež nic vúživač. Kolesovanie by z džela zakazané bylo jechanie abo vodženie konu po lesach a vúkach kodžič abo tež vúkodžovanie ze svojim psom bez lajne. A tež ratovstvo dobavo s přidatnými smirnicami žive byč. Hunie to šo postará sa Radvorju vo kritiku. Kmena sadža menujúce tež na lohky abo zlohka na turizm a vidí svoje vujiče tým nastupaniu přesto vorožené. Tež ratovské družstvo je v obmyslenia přizvivo napríklad možných stratov unožkov a nelepšinu za obsidžerov poninudla. Kmenská rada Radvo je plánované rozšerenie tohodla odpokázava. Netko, že ste ešte na okres, čiž chcete potom tež potrichených obsidžerov slyšať.

na nos, četo hižo v našich pojezčach napos vyšeli a jeli so nic, galki to tolariane v úspech. Vosom předstajenju ze svosomstu cici pšiladovarimi je kruh princesna Jamila docpil, ze všich serbskich šulerju su si džiči to vobladali, abych u vopravče zahorene a po jedni

0: Zač. V przekodzie od poslednje sztučki na poslední refreng moduluje vun vo zvuk horie.
1: To znajú dži. Kakrát bych zasorejvač chcel.
0: To na tute miestne činič je skerie neušedne. A kak dženca vupada, když poskam hučbne albumy abo druhé moderne popové spievy zajšvých let, dobiu dlho za moduláciemi pytač. Dys a dys hodrie hišče kvoščenka vúrieba, kajš napríklad v bole jazzovým spievie Ty a ja od Anne-Marie Bretschneiderec, ve kotrym je refreng pšeco ve hinejši tónine, mienujúce zvuk nižší. Typisce je tež zmena harmonie ve vospietovaniu posledného refrenga, kaž tu pola skupiny Holasky. Zima jo pak da so riec, zo nemôžeme mezinárodnú studiu kompletne na serbsku hučbu přeniesť. Za to sú so naše hučbne stavizny porno mezinárodným prostče hinak vúvili. Přijúšim je vúvidžeč, zo harmonické experimenty ve popovej hučbie tež pola nás vodebieraja. A snano je to nástrok na mladých komponistov, so nic hučbných experimentov boječ, šako také hižo přeco miachme.
2: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
3: Zeman Heduška, je so zvojčom moduláciu a harmonických strukturu. Serbske hučbe zabirao a netko nech zaklinši Mirčina veclichu ispil z leta 1902 a 1906.

0: Annette Goyen na Powers Mesh.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Ciš.
2: Dobro ranje. Za letušu 102 postatu skadžovanku pita režija Votnetka za programovými dybkami. Kajš Milena Vočarjec a Maximilian Gruber jako vumjevski navod z Džilitaj moža so zajímce hač do 1. oktobra ze svojským přinoškom Polanieju přizivíč. V jejach budeskej krone, ale tež na šelkých druhých miestnach je za čas skadžovanky tež zaso miestno za vumjevske tvorby zamovitaj dále z Džilitaj. Letuša skadžovanka odmije so 21. novembra. Na Povansko-šulskim centrum je Konrad Cuse ve Vojerecach bečera symbolický zárov za tvar moderného KI-labora. Novotvar má hač do konca leta 2027 hotový byč. Plánované sú miestrujím vôtovanie s VR-navočemi, špundovania kýž ze senzoriku dživaja a inteligentné rumnostné systémy. V osebie vukubvanskej vovukaj ládanie a logistika máte iz nových huknienských možnosťov profitovať. S investíciami niedže 3,15 miliónov euro nastane s tým na príchod usmerené vukubvanské stejnišťo za povanské kubvanie, budeský okres informuje. S prvnými tvarskými dživami pak sú hižo júliu započeli. Srbské dječace dživadlo pri NSLJ je 8. a s dobom posledne predstavenie inscenácie Princesna Jamila sredu budeským dživadle na Rodže Ravo. Dohromady 830 přiladovariu je inscenáciu vidžalo. 15 holco ze Srbsko gymnázia a Srbske vyššie šule Budešin predstaví ru dokova voko princesne, kotraž čišinu na kráľovským dvore viac nevutraje a so do sveta poda. Peč z Rajako přejnže nitko do zhromadného dživadlového projekta Domizna se srbským modžinským dživadlom pod návodom Mirka Brankačka. Ponovenie B7 a 90 Němcach dále plánuje kajž předvídžané a přitom termíny derie dodžažuje. Kajs džili krajne zariad za drohotvor a vopkat maja nimale šitke podvožky spřijotované. Jako přichodný krok so drohotvorské dživa vupísaja. Předvídžané je kletu nalieču tvárič započeč. Paralelne k tomu kvádu Němcach potom tiež nové rove za médie. V Tuchovském lesu Pala Poršova informuje netko nová digitálna doživenská túra vo staviznách areála. Tuchovský les bie v 1980 letách zaurené pasmo, dokež by tam ležonosť vojska. Ište dženca dopomínaja bunkry a druhé povostanky na niedešu sovietskú raketovú bázu. Doživenská štežka poskyčuje na niedže 3 kilometrach všelaké stácie s pokyvami, malými nadavkami a hudančkami. Štežku bežeč traje niedže hodinu. Je to jedna z miestem cínače túru zapadnej Vúžice, ktoré šoďa so s aplikáciou Audoria přesledžič. A to bych ju naše pojezdče, kýž namakáče tiež na našej strane internete a v našej app NDR Serbia.
1: Vedro.
2: A ešte je šire a s blakami tiež kúria vojte. Potom očakujeme dnes slunca a mročele ve vodmenie. Mielo pak sucho vostač pri temperatúrach až do 21 stopňov. Podobne započína sa jutriša sobota, trojka najprv s blakami kúriava, potom vodmeniace, ale sucho, až do 23 stopňov živé slepro jutce stupa.
0: Na počach der Beži nám niečo znáte nie, što už môj nekak mylič. 4,5 menšiny po na povosmiche.
1: Srbský rozvoz.

Frivolna Stutzgas, Posmiukom a Ištvannom Kobelu. A mam pokio za vas, před klubusom Vojerecach, Vyskaja, tam, kde še 70 dolene, tam po takim keč

0: one.
1: Ve. Vida, vida most, a vunamakanki.
2: Nowe fachowe nastawksledziaku z USA dre tež fachowce Smart Mobility leba pola čorneho kumca pilnje studuja. Tam však zabieraja so s autonómnymi autami a runje přidále vujču tajkých moho vone dživo pomač. Když autonómne auto bez šoféra jedže, vone svoju vokolinu ze senzorami a kamerami vopkičbuje. Tute informácie kumšna inteligenca vúhodnoča, kotraž potom na ich zakvadže rozsudža, hač ma auto boržič, pospiešič, odbočič a tak dále. Če odla pak so tajka KI tak abo hinak rozsudži, hodži so lidma rec. V obličenja sú tajke komplexne, zo je tiež fachovce nerozumia. To je problém, když pýtaja za zmylkami, abo když spýtaja za vopkat strašné zadžarženie auta korigovač. Tohodla sú informatikárky z USA přidatnú kumštnú inteligencu ujili, kotraž je kajž převožová. Človeský súvach a zrozumlivých konceptách informuje tuta, če odla plánovanská KI auče činí, štož ona činí. Jeli napríklad auto rozsudží, zo ma borží, potom převožovanská KI šie předležace informácie analýzuje a to šo s rozumlivým konceptom přiriaduje. Napríklad, dokiaľ sú senzory kolesovaria spoznali. Tole ona sobu jedúcim auče žili a s dobom nadávok do kontrolného modula dále dá, zoby auto opravdu božživo. Přes túto krutú integráciu sa zavieští, zo převožovalská KI tež opravdu to posredkuje, štož auto runie činí, asi jenož nešto neumyslí, štož však je nadal špak kumštných inteligencov. Tešče je systémžno k novým dopoznačam vied. Tak je testové autonómne auto všetko před kolesovarem zastavo, ale ujinovo so jemu ženie nie je. Inženýrky z toho ukáčachu za auto kolesovaria dla boždí. Z převožovanský KI pak sa pokaza, za auto kolesovaria jako tajkého se vás poznalo a toho dla tý ženie kurs zminilo nebie. Ale jedna šesovo núzové boždenie, dokáž sú odstavkové senzory nekajký zadžiok spoznali. Z tutej vedu mu šofér zaje došť zapšimnič, zo nieby núzové božženie treba bylo. A inženérky vedža, na čím dobia dživač, zo bychu autonómne auto polepšili a viesčiše činili.
1: Veda, vedomosť a vunamakanky.
3: Smelčenom venkom 7 hodin 8 až 12 do 8.

0: nábožné slovo.
1: Svešiče vod Marka Bulanka Pašky ze Sulšec.
2: Návy, dlouhý a češký půjč započal so skorošťu. Narobo by všetko jinak. Strach činěše sobu do kuždej stvy, převodješe kuždu mysl. Operácia stěješe v središču. Nádžia je nož malý dybsk světva, ale ona by tu. Tola tež tam, džako nož za lékařů a sotry, za posmívk, přikilnošť a dobre svovo. Modlitva nechy nám krute přistav, v noci jako čiche prošu, abo vodňo jako husto šeptane džak. Ulka svojba džeržeše romadže, víra nošeše mielčo, ale stajnje. Luboš by čujomna v kuždym lubym svovie a dovera rozčeše. Nic nádobo, ale pomavu. V ustrovene tak pomavu přinže. Krok po kroku. Živinska kvalita pak nebe kaž do toho, ale vedomiša. Strovota nebe stav, ale da. A nitk? Zromane čas nech kujže vedomie vúživa. Nic kletu, juce a bobo vedy, ale dženca.
1: Praj Marko Bulank Paška ze Sulšec ve nadokoa zamovitosti Bačoňskej vosady. 4 menšiny do 8.

Hajdeš jedeš takhle přes kraj, abo jdeš bučuješ, nuškuješ přes kraj, tož nebytnč, co je lěčo tohle nimo, lístčo, co barbí a páda z dželážno a vidět, je to tež na tým, za su ratario, burja, kukuricu, zvůjko, dželá tež i žožněli, například, když jedeš z Bělšec na směr Budestece, abo na celé druhým plaku, když jedeš ze Čichojnce na směr Lubochu a někotre kilometry dále na směr Kšihu Bošč, Kvačice, Vůjku, Dubravu, tam bych včera runě ještě přitom a nevím, hač se tež vyžno rybách pobyli. Já měl před někotrými dněmi dost dobrý vůběr na rybách, kozaky, marunky a samo někotré kuriatka bych upodla. Sudom, bohosmiš.

0: Nemač, že to mesem žno sobo dostali, nesem to dženca vezo sama, ale roma, že z Matijom cežom.
1: Polícia z G.
2: Neznači sú sa zajšvedne kamiencu na Macharovej, do bydlenia zadobili a z neho televízor kajštež viacero tisace euro kradneli. Polícia je slede zaviesčiva a niecko za paduchami pyta. A hevak mi je, že polícia schredu s nekotrými nezbožami k činenu. Živeč a 70-letná je schredu poplňu napríklad nedaleko nesvačí dva ze svojim Renaultom z jezdnie prišla. Ona bie nad rozem je s nesvačí dvom a sernenami popuču, po takým podrozek i švedže přes koslo a zdotal nejasnie príčiny prasne nalievo podľa drohy do štoma. Přitom so seniorovka lohce zraní. Autopak bie tak skoncované za dobe, že so vodvlec, vecná škoda 60-40 euro. Torunia sredu poponiu je čornom komcu nakladné auto z cichu tankovne kolidirovalo. Jednáše so o LKV, kýž mieše drevo, po takým zdonky na připoviešaku a tiež taký krán, kýž tute na připoviešak kváže. A tún by najskýrre převysoký, tak so riesne, ako chceše 20-letný šofér tankovač. Dokéž by LKV s tým pozdatne vyšší ač dovolené, sú jemu kneflači kľúče zčázali a jeho vozivili nastaviť na škoda ve vysokosti 20-30 euro. A cvičenie zbožo je so sriedu ižo ráno, mi je s kupšicami a bukecami stalo. 44-letná vodžaka Forda chceše tam nalivo do ležonosť, če odpočič, dobieše pak na napřečunú vopka to čakač. Za nie jeduce vodža Mercedesa, dla toho tež pozasta, za ním jeduce šofér Renaulta pak najskere dremaše a prasne do Vítova, a storčí tutun do Forda celé prítku. Vodžaka tutoho so lohce zraní pri karamboláži nastaviť na škoda ve vysokosti 5-10 euro.

0: Chor Serbskej politechniskeje wyższej szule to bie romadzes orkestrom, dede hiszcze mieszczanskeho dziwadwa Budyżin, bieszy to narawanie z lita dziewiatnaczestu. Dziewecz a pedzesacz melodiju stworił je Bjarnard Krautz, a nietko je na podziewecześ.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. Studio Matej Cisch.
2: Dobre Anja. Za letušu 102,5 status kadžovanku pyta režija Votnetka za programovými dybkami. Kajž Milena Volčarjec a Maximilian Gruber, jako vumilský navod z Žilitaj, moža so zajímce hač do 1. oktobra se svojským činoškom Polaneju Přizevič. V jejach budeskeje krone, ale tež na šelkých druhých miestnach, je za čas z kadžovanky tež za so miestno za vumilské tvorby zamovitaj dále z Žilitaj. Letuša skadžovanka votmeje so 21. novembra. Na Połowansko-Šulskim centrum je Konrad Cuse ve Vojarecach večera symbolický zarył za tvar moderného KI labora. Novotvar ma hač do konca leta 2027 hotovy byč. Planované sú mjezrujím, vôtovanie s VR navočemi, špundovania, kýž ze senzoriku dživaja a inteligentné rumnostné systémy. Vo sebie vukubvanský obvuk aj ládanie a logistika má tie z nových uknienských možnosťov profitovať. S investíciami, niečo 3,15 miliónu euro, nastane s tým na príchod usmeriané vukubvanské stejnišťo za povanské kubvanie, tak budeský okres informuje. S prvnými tvarskými dživami pak sú již o júliu započeli. Serbské dječace dživadvo pri NSLJ je 8. a s dobom posledne predstajenie inscenácie Princesna Jamila v sredu budeským dživadle na Rože Ravo. Dohromady 830 přiladovariov je inscenáciu vidžovo. 15 holcov ze Serbského gymnázia a Serbské vyššie šule Budyšin predstají hru dokova vokovo princesne, kotraž Čišinu na kráľovským dvore viac nevutraje a so do sveta poda. 5 srajakov přenže netko do zhromadného dživadvoho projekta Domizna se serbským modžinským dživadvom pod navodom Mirka Brankačka. Ponovenie B7 a 90 v Nemcach dále plánuja kajž předvidžané a přitom termíny dere dodžažuja. Kajž zdžili krajný záriad za drohotvor a vopkat, maja nimale šitke podvožky spřijotované. Jako přichodný krok so drohotvorské dživa vupísaja. Předvidžané je klitu naliečú tvárič započeč. Paralelne k ponovinu droji kvadu Nemcach potom tež nové rovy za médie. V Tuchovským lesu Pala Poršova informuje netko nová digitálna doživenská túra vo staviznách areála. Tuchovský les v 1980 letách zaurené pasmo, dokež by tam ležonosť vojska. Ište dženca dopomínaja bunkry a druhé povostanky na nedešu sovietskú raketovú bázu. Doživenská z Češka poskyčuje na niedže 3 kilometrach šelaké stácie s pokývami, malými nadavkami a hudančkami. Z Češku biežeč traje niedže hodinu. Je to jedna z miestem cínače túru západné Vúžice, kotrež hoďa so z aplikáciu Audoria přesliedžič. A to byťu naše povieste, kýž namakáče tiež na našej internetnej strane a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Rune je pomročeno tu Budyšine, ale tiež svonco dženca vuladáme, to rieka vodmeniace vedro nás dženca vočakuje, vostane pak sucho pri temperatúrach, hač do 21 stopňov, júce podobne vodchania s blakami. Kurjava, potom mročele a svoncové vodmenie, temperatúry hač do 23 stopňu na svýce očakuje.
0: Jenom hačte oni tam všetko steja, ale před hodinu Vyskachu, před Globusom Vojerecach tam čiž smieš 70 ječ. Najlepšie zojen so potom máš, tož tam steje potek im 70 nic viac. Štyri, bona podžuje Čiche, dobrú jezbu přijemoj.
1: Serbský rozvoz.

0: nábožné slovo.
1: Mamalko Bulang Paška ze Sulšec ve naroku Bačoňskeje vosady.
2: Návy, dlouhý a češký puč započa so skorosťu. Narobo by všetko inak. Strach činieše sobu do kuždeje stvy, převodeše kuždu mysl. Operácia steješe v središču. Nádžia je než malý dybk svetva, ale ona by tu. To letiš tam, džako nož za lekarjo a sotry, za posmivk, přikilnošť a dobre svovo. Modlitva nechi nám krute přistav, v noci jako čiche prošu, abo vodňo jako husto šeptane džak. Ulka svojba džaržeše romadže, vira nošeše mielčo, ale stajnje. Luboš by čujomna v kuždem ljubim svovje, a dovera rozčeše. Nic nadobo, ale pomavu. V ustrovene tak pomavu pšinže. Krok po kroku. Živinska kvalita pak nebe kaž do toho, ale vedomiša. Strovota nebe stav, ale da. A nitk? Zromane čas nech kujže vedome vuživa. Nic kletu, juce, abo bo vede, ale dženca.
1: Dole prajmarko Bulang Paška ze Sulšec ve nadavku a zamovitosti Bačoňskeje vosady.

na vernisážu vás přepřesujeme do Serskeho muzea v měšče. Ktož se za serskou politiku zajmuje, vocho se bude gvona zgromažina domovinské župy Dolna Vůžica. O tom vás informujeme. Na Dolno-Serskem gymnázium je sustatovali do nového šulského leta se zbrachom cepterku a cepterio. Veto porucuju nové předmět Serský plus. Vici z Gönjoša Žínce v rozgroně ze zastupního Vídnicu gymnáziuma. Jo a ze Žíšecem pestrovom, co mi zase zachopíš, kaž jo muzika do uzneva.

0: Novoramiku Uzbe, ne, alles wenka Uzbe teke kommuniziere wasch. Tom am sa wegen seinem Ziel. Schick nur druge jo teke na zettlikach steuer wo. Es ist Kulturu geo wasch, Pitschko, wenn se Schule als wenka Schulzke, miestnoschi, pütasch, katerisch, wiesuju se serske juri zu, teke reo wanje jo rollo grau, te uknice maju teke seinem na Tom, abe Pitschko se sabierali se drastwami. Schitom bujo nam sa wischte pomagasch nascha Schlodarka, knieni, lenitz
1: Ninto ga mame brach ceptario serski ceptario a ninto pobituja dona serski gymnasium przydatnu sersku ucbu kak jo to myżno.
0: Jo, my pepszałem z my mieli wybno obligatoryski przedmiot w dwiema letoma litnikoma, also w żywietem a w żasetem. Mame brach ceptario to jo wyno, a ninto z my to reducirowali na jadno leto w żasetem letniku, a przez to plam jo filu jo teke ci gezi a ja mogę to direktnie przełożyć. Do tego jsme měli v pobytování polštinu a polština více neexistuje v šulském korpusu a něco přeuzeje serbský plus.
1: Velmi obligatorický předmět serbský plus pobytuje dolno serbský gymnázium v toho šulského leta. To jsme zgonili v zastupné vědnice. To je Kolet Šampatisova učebný, že Kolet.
0: Já jen rád.

0: tardes.
1: Ještě trebaša ideje za lichoce a skvěnc týženia pen nestarajša se. Mám jeliký úbě za vás. Jano, musíša se něco upytáš. Lubovalje umělstva a fotografie v Chrzebuzu mají gluku. Staje płachtarni v Chrzebuzu wytvorio se žinca zega 75 hyši druga nowa ustajenca. Mjazy casami architektura a šetne žen v Łužycy pokaža neži 500 fotografijov. Kęč dokumentiruju šetne žen architekturu a zmienu v Łužycy. A nie starajša se, gaš njamaša cas žinca. Mežešo tverbe vyt fotografa Erich Schutt a architekta Martin Maleška hyši až do 9. novembra obživovaš. Za mej přijduci typ musíša píčku dalej, až do budyšenja, ale to se upošijo. Prítna Serbska kulturna brigada a Serbska komorna filharmonia předstajo tej prítny raz nowe oratorium Mierčina Veclicha Ulkotna Veda. S tekstami serbskej lyrikarki Reža Domašcina a s fotografiami serbskego fotografa Maciej Bulank. Prapremiera je žinca na povesmich v Miešanskej hali v Budyšinje. Dalšne informácie k termímam a tiketam namakajašo pod www.dybkensemble.de. Hyšči viece živadva bužo sobotu v Munje v Liešťach. V rámiku muzeových nocov prezentirujo tam grajaka Štefani Maznikojc svoj nový program. Ona se zabiera z svojskimi serbskimi kajenjami a z staviznami familie. Kus zachopijo se zega styrich. Zastup jo dermo. A sobotu nie je jadnočki termin. Tak živieš nas tega septembra v Drjovku, abo živie tega oktobra v Chrzebuzu mežošo se kus ogledaš. Sobotu jo hyši raz cas za muzeju noc. Tož den könnt týženja musíšo za to do Małego Kölska, Böscholz abo Ochoze. Stare cyglóni v Małom Kölsku bužo juž siga žasšich zajča Kšamarský mark, siga styrich live-muzika a siga šeštich line-dance. Se vieme, že šo teke staru cyglóniu se ogledaš. V Böscholzach mežošo se vjaceliš na knigovou prezentáciu. Sega Styrich will Strittmatterowej Loge, Zitaju Autore a Autorki z Knigwo Wurzeln und Wandeln der Lausitz. Ochose Wabi Domoniski Musei wird Sega Styrich z Kaffeeum a Tückensom, Stavisne Nientejnego Musea, Akjobu do Togo Jusch Kjerzma a Staraschulak Schetam Ulicowasch. Se wiejo cas kokoto w Łużycy. Toż ten koniec tygodnia możesz oswyścić na wok w Brazynie albo zaspach. Rejtaje a żołcza w Brazynie umarszyrują ziga dweju, ubiegowanie zachopio se na poczych. Wieco wyt na powesymich jo tradycjonalna reja z kubku Lausitzblech. W Gołbinie bużo ten koniec tygodnia kjarmusza. Na svěžení štupy la ogňovéje obory mežoša juž sobotu věd siga sedemich rejováš z kupku Dorchitala a z DJ Didu. A nježelu, že svěžen dále. Věd siga 12 z zajčným pívkom a věd siga 3 z kulturným programom. Zastup jo dermo za ženské v serbské drastvě. Nježelu jo žen vytvorionego pomnika. K tomu vytvoriju šake muzeje, grode a cerkvie regiona svoje žurija. V vječešoje jo na tom dňu tradicionelnje serbsko-nímska namša. Vsega žasešich se zachopijo. No jo, myslím se, až kalenda za kenc týdenja jo bejne poune njento. Žicim vam viele vjasela a redne cas. Šikne informacije teke namakajoša v internete pod rbb-online.de/sorben.
2: Jo, a grajo přijušom viedro sobu.
3: Viedro.
2: Žínce mežo se uatam krotko svinco pokaza, že zvětšiko pak vestanio pomrocone, a to při maximálně živěčnašča gradach výče bůže rednejšu žen s maximálně jadan a dvažašča gradami a svinco se cestče pokazujo. V noci dej se pen padaš, a to bežko nežilu tak vestanio cevy žen dej se padaš při maximálně 17 gradach, ale svinco ve učobě ga šikne máme.

0: Všakne, ako se za sarske menia zajmujú, budú si jasli, že na nové žije naše jezírie. Meniovednik, co nám zase všake rozjazniš.
1: Mienia ujasňone. Ved našako mieniovednika, doktora Kita Křižanka. Žinca?
2: Dobrjovuk. Ve srežo vieku jo byl Dobrjovuk veľgin uznamny a bogaty kloštár. Jomu su slušali viele sov v okolinje, a v tom jo viele viedobnostných sleženjov, ve ktorých jo šlo teke v serbskej rečnosti obydlastva tých sov. Ale v tom jent nežo, ale v tom mienju, Dobrjovuk. Ve nastoji už ve veľgin staršem písnem žriedvu, ved zachopienka jadnastega stoleša. To žriedvo je to svauna kronika biskupa Titmar ved Merseburga, a obšim je obšeliš viele informáciu ve Svovianach ve podzajču rieky Solava. Znaš by bylo dobra viec, to raz ve drugom ustčivanju dokradne predstajíš. V našom páže ve tej kronice stoj, až vojsko s nímským králom je dosegavo dobra luha v kraju Užica, že štruge vejaky sú na nich cakali, aby pen gromaže šieknuli přešivo pelakam. Tak to ulicujo biskup Titmar v dalokem Merseburgu. A juž v tom prietnem dokvaže z tej výdobnej serbskej svovie, s ktorýmaž jo se stvorí vo tom je Dobre a Vuk. S takým jo to Dobre Vuk, kenč bylo na tom miestne, a tak to stoj ve šiknych lexikonach ve miestnych mieniach. Ale co dej to popšavem byš, Dobre Vuk. Při samým zabyta je hinakša teoria, ktorúž jo raz predstajil Arnošt Muka, a ktoráž jo bylo jasná, teke domunískym sliežarjam ve regionie. Tam ve Dobre Vuže jo riecka Mave Halčter, abo na nímsky Kleine Elster. A tej riecce sú gronili Dobra, zachopne a letztotky dvojko. A s takým to miestno, žež pezdžej sú zavožili kloštár, jo bylo Vuk při riecce Dobra. A to mám za verje podobne, teke z perspektívy písarjov v nímskych korodách za Solavu. Rieky sú byli už předsej dalocko znate. Lúže sú viežili, až v podzajčnem smierie jo objo a penjo carna halčto, až tam jo riecka zmienim Dobra ten teke. Ale jaden viečši Vuk při te riecce jo jasne dybk za orientáciu a se gežece zmakaniščo. Na kúžde pát jo to jasnej, ako Vuk kenč jo nekak Dobre. S takým Dobre Vuk skerje jo Vuk při riecce Dobra a nic Dobre Vuk bymienju.
0: Słyszeli, że mieniowiednika Sarskiego Instytuta doktora Kita Křižanka za dwa tygodnie burza zase na ryżę.

Nic srednješega ne dajo, ako hrenc. Tyženja, ako všet nami laže, derie až cošoc gromaže z nami na njen jasališ. Sarska muzika caka na vás přinoski, to a druge, co my vám porucuš, vás přepšosiš, abo dorade daš. Co to dokradio, to vám net přeražijom, ja som Anja Kochle-Čvácová, žicu vám redne pek a veľa vjasa na přísluchaniu.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ahoj, váš Žižec Sebastro.
1: Tak gwupe domacne naroki groni Lukas, a kwen stużyniaga stoi teke przed juriami. Myżo Lukas ojus nasz, nich ten pomagasz, mama jo ka jużo nerwozna.
2: Lukas, se ty skońc nie getowy?
3: Ja, to niamy żo mama.
2: Ale ty wiesz, smiejosz akle wen? Kaž budu tvoje domace naroky ketove.
3: Och, mama, potom bužo južo šma.
2: Prosím cen dali. Ja peježom nento nakupovat, kaž přižom domoj bužoš ketove, okej?
3: Okay? Och, také glúpe domace naroky.
4: Ja, ga, mužom tebje pomagáš.
3: Ty?
4: Co dla nic. Musíš ty něco milováš?
3: Nie, musím něco ulicíš.
4: Oje, tak veľ lícbo.
3: Jo, nie jo to glúpe. Niento dem šikno hyšči gromadu slícíš.
4: Potom smíš se v gromadu lícbo. Co jo toho?
3: To jo jadna pětka.
4: Píš? To ugleda jinak váze.
3: To mě něnto nic nepomoga. Co se lubě s Markusom grajkaš, ten juž nám jo caka.
4: A co godla potom nělícíš?
3: Dokuláš já to nemogu.
4: Star nan kroni? Kašnice nemožeš? Potom musíš se pomoc pýtaš.
3: Pomoc. Snáš.
4: Hej, žogo ty nemcoš.
3: S taký bužo mě pomagáš. Ven viele vie.
5: No jo, Lukas, co ga jo?
4: Musíš Lukasoju?
3: Staki, ty se raz groniu, až dejme sebie mňaze sobu pomogaš. Gaš raz stále nevíme.
5: Jo.
3: A niento ja dále nevím. Dejm něco ulicíš. Ale ja nevím, kak musím to götovaš.
5: No, pokaž raz, tak šiško to nejo. Máš ty jeden písak? Gledaj raz. To jo 100 a 3 a 6.
4: O, taká veliká lícba.
3: Tam jo Markus, staký, přižom něca 6 let. Můžeš mě to přosím ulicíš? Sevet nádok či a cizvo stúri teke.
5: No krojveraz, Mila, nejoga to s tým pomagani, ináč menio nebylo.
2: Staki, co gatla máš ty zešak ved Lukasa? Se ty ty domácne nároky za njogo ceniu? Lukas!
1: Jo, tak zavišče nejo to bylo minione s tými domácnými nadokami, ale nindo njocome veci na šulu myslíš, ale jano na kenc tyženja, v tom zmysle žicem vam vjasove kenc tyženja, ľužiši.

0: Tash se za serskou politiku zajmujom, že příš žínca viacor zegar šestřiš dochodze do zvošanego plona na gvonu zgromažinu domovinské župy Dolna Vůžeca. Regionálna pejedárka Hajke Apetova šich zajmcu učovně přepšosujo, nového župana abo županku uzveliu a v serskem kulturnem centrumě Bužotokrono.
1: Jo, also dňone dybk se hynac zmenujo, to jo předstajenie serskej ideovú na pelu štruktúrnego vúviša v Vúžice, ale sa vie tam, že vo tú ideu jadného serského kultúrneho centruma ako až to žincajšného neos realizírovala. A v Vokognušu dajú dve idei a voby Vúžo tie sa predstajíš krot

0: Godt, kvôni šupni skromažinje. A ve vokopnu šupčiko to jome hove byroje jeden napšašnik za cvonku, aby mogli zvěšiť, što kotrigo smíra by se naše cvonky pozicionirovali a to teke podpirovali.
1: Kroni Hajka Apeltova, kvôna skromažina domovinské župe Dolna Vúžica, zachopil se žinca viacvore zigaršestřich zošomnem plonie vohoza.